0: Hello and a very good morning. It's Saturday the 25th of July and you are listening to Radio 4EB 98.1 FM. Today with Silva and the following program will be in the Czech language. Krásné ráno všem, dobrý den, dobré dopoledne, milí posluchači. Odbyla nám 10. hodina, máme tu sobotní ráno 25. července a s ním přichází i naše pravidelné české vysílání na vlnách Rádia 4EB, přímo z australského Brisbane. Od mikrofonu vás zdraví Silva a dnes se za mnou do studia přišla podívat také Dorča. Ahoj Dorči, děkuji za návštěvu.
1: Ahoj, zdravím všechny a všem přeju krásný víkend.
0: No, já taky a ještě si ve stručnosti řekneme, co jsme si pro vás na dnes připravili. Jelikož má zítra v neděli 20. července svátek Anna, povíme si něco o tomto krásném jménu a tradicích, které se k němu vážou. Dorča nám dnes prozradí něco o mikroplastech. Připomeneme si, proč bychom měli častěji chodit pospátku a zavzpomínáme také na táboření v Čechách. A jako vždy si připomeneme, jaké akce se chystají tady u nás v Československém klubu v Brisbane. Samozřejmě nebude chybět ani česká hudba různých žánrů, takže věříme, že si každý z vás přijde na své. Přejeme vám krásné sobotní ráno a příjemný poslech. A posíláme zvonky štěstí. Karel Gott a Darinka Rolincová, dnes známa jako Dára Rolinc, a jejich krásný duet Zvonky štěstí. Písnička z roku 1984, která nestárne a pořád umí vykouzlit úsměv a vzpomínky. Tak tady je.

0: This is 4EB FM.
1: Hello, beautiful Brisbane.
2: Bonjour.
3: Hello.
2: Buongiorno.
3: Kako ste?
2: Grüezi miteinander.
3: Živa, baiva.
2: Vanakkam.
3: Dzień dobry.
1: Hola, amigos.
3: Hey.
1: Huida.
3: Dobrý den.
4: Mili mas, yasas.
3: G'day.
2: Una potkivan.
1: Ni homa.
5: Hello, LLA.
2: Guten tag.
6: La madiena.
2: Bro. Dobrý den.
0: Radio 4EB. Sharing the world with you.
7: Dobrý den, posloucháte Rádio 4EB a já vám přeji krásný den, milí posluchači. Zdravím všechny, kteří se naladili na toto rádio a samozřejmě také všechny oslavence, kteří slavíte narozeniny nebo svátek. Dnes 25. července slaví svůj svátek Jakubové. Takže všem Jakubům přejeme jen to nejlepší k svátku. A dnes tu mám jedno speciální přání, a to pro Barču Košíkovou k zítřejším padesátinám. Barčo, tady s Dorčou ti přejeme všechno nejlepší k tvému krásnému půlstoletí. Hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti, spoustu krásných zážitků. Užij si svůj den naplno, pořádně ho oslav a ať se ti splní všechna tvoje přání. A protože máme spolu jednu krásnou vzpomínku na koncert tady v Austrálii, jistě už tušíš, o čem mluvím, tak tady je písnička pro tebe. Skupina Čínasky a jejich víno. Tak Barčo, ještě jednou všecko nejlepší k padesátinám, pořádně si to užij a krásně to oslav.

0: Stay tuned to 4EB FM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
1: Dobrý den, vážení posluchači Rádia 4EB. Hezký den vám přejeme u našeho sobotního vysílání v českém jazyce z Kangaroo Point v Brisbane. Vás zdraví Silva.
2: A Dorča. A protože je zítra, v neděli 26. července, tak máme svátek Anny a všech Aniček. No a tak dnes si o svaté Anně a všech těch tradicích spojených s jejím svátkem něco povykládáme. A zároveň vás také pozveme na oslavu svaté Anny, která se koná právě zítra v československém klubu Queensland.
1: No ale začneme pěkně od začátku. Jméno Anna patří v České republice dlouhodobě mezi velmi oblíbená ženská jména. Svatá Anna je podle křesťanské tradice matka Panny Marie a babička Ježíše Krista. Je symbolem mateřské lásky, cnosti a naděje. A je patronkou matek a žen, ale také svadeb a manželství.
2: A její jméno najdeme také u celé řady kostelů, pramenů a studánek. No, není tedy divu, že se svatá Anna v našich zemích po staletí připomíná při různých slavnostech a poutích. A teď už k pozvánce, která se týká nás všech tady v Brisbane.
1: No, tak my vás srdečně zveme zítra v neděli 26. července do československého klubu na oslavu svátku svaté Anny. Čeká vás oběd formou švédského stolu, a to od 12 hodin. Na stole budou různé druhy masa, brambory, další přílohy a čerstvé saláty. Připravena bude mega tombola, cukrárna s domácím pečivem a zákusky, káva, čaj. A s krásnými perničky se představí také Lenka's Luscious Cookies. No a samozřejmě také bar s výběrem oblíbených nápojů, jako je Kozel, Plzeň, Budvar nebo Krušovice. Objednávky obědu jsou žádoucí a já mám pocit, že už asi je vyprodáno, tak pokud byste tam chtěli zajít na oběd, tak si tam určitě zavolejte.
2: A teď se ještě na chvíli ale vraťme k těm tradicím. Tradice arenských poutí žije v České republice dodnes a právě v těchto dnech se na mnoha místech konají arenské slavnosti a poutě.
1: No a samozřejmě nesmíme zapomenout na známou pranostiku, kterou zná snad každý. Doči, co to je?
2: Tyjo, tak teď jsi mě dostala.
1: Určitě ne.
2: Tak to vážně nevím.
1: Víš, kterou mám na mysli.
2: No řekni mi to.
1: Mám ti to říct?
2: Já se nechám říct.
1: No
2: teda.
1: Přece svatá Anna chladna z rána.
2: No, a tak to jsem neslyšela teda nikdy, ale je to pravda, ono dneska byla velká zima teda.
1: No tady taky, no. A teda léta připomíná, že kolem svátku svaté Anny se podle lidové tradice začínají objevovat chladnější rána a léto pomalu vstupuje do své druhé poloviny. No jo, ale my tady v Austrálii nemáme tolik možností vyrazit na tradiční českou anenskou pouť. Co s tím naděláme, Dorči?
2: No, my si můžeme tento svátek připomenout třeba i jinak. Tak například krásnou procházkou v přírodě, chvíli klidu, odpočinku a načerpání takhle nových sil.
1: To zní pěkně. Tak bychom to mohli tak udělat. A pokud si chcete svátek svaté Anny připomenout společně s českou a slovenskou komunitou, nezapomeňte, zítra se na vás těšíme v Československém klubu.

0: 4EB FM, the voice of many languages, the multicultural message in Southeast Queensland.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Já vás všechny zdravím a mám pro vás jednu zajímavost. Čeští středoškoláci letos zazářili na mezinárodní soutěži ve švýcarském Curychu mladých fyziků a vybojovali zlatou medaili. A to je opravdu úžasný úspěch. Tak jsem si myslela, že se o tom zmíním dneska. Oni soutěžili proti týmům z více než 30 zemí a pro Českou republiku je to nejlepší výsledek téměř za 30 let. A musím říct, že tyhle mladé lidi opravdu obdivují. Celý rok řeší složité vědecké problémy, stavějí vlastní experimenty a pak svoje výsledky obhajují před odbornou porotou. No, já bych se asi ztratila už u prvního vzorečku. A co ty, Dorči? Ty jsi studovala fyziku?
2: No, studovala. Tak asi jako všichni z nás, nebo většina z nás, tak jsem ji měla vlastně na základní škole, no a potom nakonec celé 4 roky na střední škole. Hmm. A naše paní fyzikářka byla hodně přísná, ale zase na druhé straně jsem si z toho něco odnesla do života. Třeba při vaření, například takový dobrý tip, když vám nejde otevřít sklenička, tak stačí, když si to dáte pod horkou vodu, no a hned to jde otevřít.
1: No, tak to děkuji za ten tip, no. To vůbec neznám, polit skleničku
2: no,
1: horkou
2: fyzika,
1: vodou.
2: Fyzika, no.
1: Fyzika, no, tak já jsem spíš přes to umění. Ale, víš co, možná, že tu fyziku trošku znám, protože moje maminka měla vždycky po ruce pětník a myslím, že ho má dodnes. Pěkně si totiž ona vždycky, ten pětník se vleze pod to víčko a sklenici a dostane se tam vzduch a pak už to jde otevřít raz, dva. No, co myslíš? Je to fyzika?
2: Ano, taky určitě je to fyzika.
1: No a bavil tě ve škole ještě nějaký jiný předmět?
2: Jo, taky mě bavila docela chemie. Taky jsme dělali nějaké pokusy, ale k žádnému výbuchu naštěstí nikdy nedošlo.
1: To jsou ráda.
2: Ale chemie docela jde ruku v ruce s fyzikou, takže...
1: Tak no super, tak víš co, my si pustíme teď nějakou tu inženýrskou k těm našim inženýrům a fyzikářům.
2: To zní dobře.
1: Od plavců. A potom mi povykládáš ještě něco trochu víc, tady, co se vztahuje k té chemii. Co ty na to?
2: Jo,
1: tak jo,
2: určitě.
1: Tak tady je inženýrská...

0: Tak, Doči, inženýrská skončila a ty jsi mi teda před písničkou říkala, že mimo fyziku měla zráda také chemii, tak teď se vrátíme k té chemii.
1: No, děkuji teda za písničku, byla motivační. Sinus, kosinus, to si pamatuju. No, ale když už jsme se zmínili o té chemii, tak třeba víš například, jak se vyrábí oblečení z plastu?
0: No, to nevím.
1: Tak já ti to řeknu. Tak určitě už jsme spousta z nás někde zaslechlo slovo mikroplasty.
0: Mm-hmm. Jo, to už jsem někdy slyšela.
1: No, teď se docela o tom často mluví, je to takové žhavé téma, ale v souvislosti s oblečením je docela zajímavé, jak nám to ničí životní prostředí a hlavně, jak nám to ničí zdraví.
0: To je pravda. No.
1: No, mně to přijde docela zajímavé vlastně, jak se to oblečení z plastu vyrábí. Mm-hmm. Tak takhle, výrobci vezmou veškerý plast, například ty umělé láhve, které roztaví ve vysokých teplotách a z toho vlastně vznikne takový toxický sliz. No a pak ten sliz protlačí tryskami a vypadá to něco potom jako špagety, čímž vlastně tímhle vznikne taková ta dlouhá plastová nit. Mm-hmm. A potom ty nitě pak zakrouží a polí další chemii, jako jsou třeba ty syntetické barviva, formaldehydy, aby to bylo měkké, pružné. No a tím je vlastně potom upraví takhle. No a z těch nití se pak vyrobí co? Plátno. Mm-hmm. A z plátna oblečení. Mm-hmm. No a máme takhle vlastně oblečení ze syntetiky. No ale ve skutečnosti je to chemický koktel v plastovém obalu, který se pak začne drolit. No a nejhorší je nosit takové syntetické oblečení v horku, protože pory v naší kůži se otevřou, když je teplo, a v tu chvíli se vlastně změní vaše syntetické tričko v termosáček do mikrovlnky. No, máte prostě na sobě plast, kdy ty vlakna v horku se začnou rozsypávat na malinkaté částičky, což jsou vlastně ty mikroplasty, které vám pak vniknou do těla a navíc ještě k tomu vdechujete do plic, kde se vám ty částice usazují. No a v tom horku právě, když se potíte, tak se dokonce ty mikroplasty vsakují do krve dvakrát tak rychleji, než při normálních teplotách. No a pak se nám to vlastně ukládá v orgánech, v krvi, což může mít za následek různé alergie, migrény, neplodnost, potíže s imunitou, ale hlavně, což je asi nejvíce takové špatné, že nám to narušuje hormonální rovnováhu v těle.
0: No. A myslím, že i hlavně mladým lidem, že puberťáci.
1: Ano, protože ještě k tomu, jak si kupují takové to levné oblečení z těch populárních webových, nechci
0: stránek,
1: říkat jména, no, stránek, tak to je vlastně to nejhorší. No. A vlastně ten mikroplast se z těla nikdy nevylučuje, ale on se tam hromadí. A praním v pračce se ho taky nezbavíte. No a nedá se těm mikroplastům vlastně nikde uniknout. Jsme tím obklopení každý den a je to prostě smůla. Takže doporučuji kupovat asi oblečení, které je vyrobeno hlavně z přírodních materiálů, jako je bavlna, len a nebo bambus. Ale na bambus si dávejte pozor, ten musí být vlastně O Ecotex, což je ověřené, že to oblečení neobsahuje chemikálie. Mm-hmm. No co ty si myslíš o tom, Silvo?
0: No já teda, no je to teda smutné, ale úplně s tebou souhlasím. Já teda se přiznávám, že když mám na výběr, tak taky raději sáhnu po bavlně nebo po jiném přírodním materiálu. A také mi to přijde příjemnější na těle a lépe to dýchá, nepotím se tak. Takže úplně jako myslím, že je to zajímavé téma a asi bychom si na to měli dávat víc pozor, no. Ale já bych teda chtěla na lepší, trošku víc pozitivně teď přemýšlet, jo. Ty, když jsi mi teďka popisovala tu výrobu, jak se teda dělá ten materiál z toho plastu, tak ty jsi mi připomněla krtečka, ten večerníček, jak krtek ke kalhotkám přišel. Pamatuješ si na něho?
1: Jo, znám a dokonce tu knížku máme doma.
0: No, on chtěl ty kalhotky s kapsami a potom přesně. Jeho kamarádi mu pomohli a tam popisují ten celý proces výroby od toho pěstování lnu až po ty hotové kalhoty, že?
1: Ano, no vidíš, už i ten krtek věděl, co je dobré.
0: Jo, a to už je teda jako pěkně stará pohádka, to není jako dneska, že?
1: Ale dobrá.
0: Asi by se na ní měli všichni znovu podívat.
1: Já si taky myslím, no.
0: No, tak jako písničku o krtečkovi přímo nemám, ale pustíme si aspoň znělku večerníčka, co ty na to?
1: No, tak to bude hezky, tak. To už jsem neslyšela tolik let.
0: Vzpomínka na mládí.
2: Dobrý večer.

0: všem, co nás posloucháte u našeho dnešního sobotního vysílání v českém jazyce. Pokud jste si nás právě naladili, jsme rádi, že jste se k nám přidali. Já se jmenuji Silva a společně s Dorčou jsme dnes ve studiu na Kangaroo Point. Dorči, ty jsi takový ten sportovní typ, ne jak já. A takže já mám pro tebe teďka takové zajímavé téma, o kterém si povykládáme. Co říkáš na chůzi pospátku?
1: Chůzi pospátku, no, to zní docela zajímavě, no, ale nevím, není to trošku nebezpečné?
0: No, jo, může to být trošku nebezpečné, pokud člověk nedává pozor, samozřejmě. Ale možná tě překvapí, že chůze pospátku může být docela účinné cvičení. Zlepšuje koordinaci, rovnováhu a posiluje svaly nohou i zad. A člověk se také musí mnohem více soustředit na každý krok a vnímat své tělo.
1: No, to zní docela zajímavě, no, ale nevím, není to trošku nebezpečné?
0: No, jo, může to být trošku nebezpečné, pokud člověk nedává pozor, samozřejmě. Ale možná tě překvapí, že chůze pospátku může být docela účinné cvičení. Zlepšuje koordinaci, rovnováhu a posiluje svaly nohou.

0: a právě proto může pomáhat i s rovnováhou a soustředěným. A navíc podle některých odborníků může retrochůze, neboli teda chůze pospátku, spalovat až o 40% více kalorií za minutu než rychlá chůze vpřed.
1: Vážně, jo? Hmm? Hmm? Tak to teda jako to zkusím určitě. To je dobrý nápad, jak si zpestřit pohyb a třeba i něco zhubnout.
0: No, no to jo. Některé studie dokonce uvádějí, že 100 kroků pospátku může energeticky odpovídat přibližně 1000 kroků běžnou chůzi vpřed.
1: A jak s tím teda člověk začne? Asi není to nejlepší nápad vyrazit pospátku na Rušnou ulici, viď?
0: No, a ještě sama tak jako chodit, to nevím teda, pokud nemáš oči jako vzadu. No jo, tak nejlepší je začít pomalu a bezpečně teda. Vyberte si rovné místo bez překážek a zkuste třeba jen několik minut chůze pospátku. Ideální je mít sebou kamaráda, který půjde před vámi a bude dávat pozor, kam jdete. Takže my to doči můžeme potom vyzkoušet, jak půjdeme po rádiu na kavčo. A já na tebe budu dávat pozor, jestli mi věříš.
1: No, já jsem teď chtěla říct, ty půjdeš první.
0: No jo, ale víš to, ještě ti něco řeknu. Chůze pospátku není žádná novinka. V některých částech světa se používá už po staletí a setkáme se s ní i ve sportu, například u fotbalistů nebo rozhodčích. Ti taky, když trénují, tak trénují, tak utíkají pospátku. Takže, Torči a posluchači, pokud vás retrochůze zaujala, můžete ji někdy vyzkoušet. Já to doporučuji.
1: Tak hlavně pomalu a opatrně a hlavně pozor, ať přitom neskončíte někde ve křovi. Takže Silvo, po rádiu.
0: Jo, uvidíme, jak to dopadne.
1: Dávám pozor.
0: Tak, ale myslím, že je čas na další písničku a protože se bavíme o chůzi a o pohybu, tak tomu se mi hodí Pochod Praha Prčice.

0: s vámi chci podělit na takovou vzpomínku. V týdnu mi kamarádka poslala fotky z Adržpašských skal a napsala mi, že si tam zavzpomínala na naše dětské tábory. A já jsem se okamžitě vrátila do dětství, do doby, kdy jsme jezdili na pionýrské tábory. Dorči, jezdívala jsi taky na tábory?
1: Ano, jezdívala. Já jsem teda jezdívala dvakrát ročně na zimní a na letní tábor, ale teda přiznám se, že jsem nikdy ty tábory neměla moc ráda.
0: Já jsem je měla hodně ráda a byly velice zajímavé, jako z hlediska, co jsme tam dělali. Hlavně ty pionýrské. Oni nás totiž vyhodili z autobusu na louce u řeky, kde nic nebylo. Nechali nám tam potraviny, pytel brambor, stany, sekery, pilky a děcka, běžte si vykopat latrínu, postavit kuchyňku, stany a vlajku, kterou pak musíte v noci hlídat. Takže to bylo docela takový, jak se říká, raf.
1: No, tak to si měla docela, no, hodně raf. To já jsem měla luxusní tábory. No, pro mě to už bylo připravené všechno.
0: No a my jsme si ešusy jsme si umývali v řece. No a nějak to tak fungovalo. A já teda dodnes na to vzpomínám hlavně na našeho vedoucího, pana Zdařila. Ten snad nikam nechodil bez kytary a pořád jsme s ním zpívali. Ať už v jeskyních, ve vlaku, v autobuse, při pochodu, prostě kdekoliv jsme byli, tam jsme zpívali. No, to byly pěkný časy.
1: Jo, tak to bylo asi tak jediné, co se mě na táborech líbilo. Vždycky to zpívání u táboráků, opekání párků a hrání na kytaru. To bylo fajn.
0: No, to bylo moc krásné. No a já jsem si teda myslela, že po pádu komunismu, že se tábory zrušily. Ale ono to tak není. Ono, ty tábory s pionýrem neskončily. On pionýr funguje dodnes a podle toho, co jsem se dočetla, má po celé republice skupiny a oddíly na více než 600 místech. Samozřejmě už nemá nic společného s tehdejší politickou ideologií. Dnešní děti se tam ale scházejí, hrají hry, učí se tábornické dovednosti a v létě vyrážejí na tábory, podobně jako kdysi my. A když už jsem se o tábory začala zajímat, zjistila jsem, že táboření a oddílový život jsou v Česku stále neuvěřitelně populární. Obrovský nárůst zažívá například scouting. Zájem o junák je dokonce tak velký, že některé oddíly mají plno a rodiče čekají, až se uvolní místo. Tak to je taky zajímavé.
1: No, tak to je hodně populární, no. Ale stejně to už nebude tak samo. Jako když si to bylo. Určitě už to nebudou jiskřičky, ani pionýři.
0: Pro nás asi už ne. Ale jako hodně lidí si myslí, že jako když se řekne dětský tábor, tak si představí, že děti mají mobily, telefony, tablety a moderní svět. Mm-hmm. Ale v Česku pořád existují tisíce dětí, které v létě vyrazí do lesa, postaví si stán, rozdělají oheň a zažijí něco, na co budou vzpomínat celý život. A možná jednou budou stejně jako já vzpomínat na své tábory při pohledu na fotky z Adržpašských skal. Tak já myslím, že to je docela
1: tak
0: pěkné.
1: Já myslím, že určitě.
0: No. A jedna z písniček, kterou jsme vždy zpívali u táboráků, je Na okoři je cesta. Taky jsi někdy zpívala?
1: No samozřejmě. A právě jsem se o tom nedávno bavila s jednou známou tady o téhle písničce.
0: Tak
1: no.
0: Já ti ji pustím.

0: 4EB FM, the voice of many languages, the multicultural message in Southeast Queensland.
1: Tak, dobrý den, vážení posluchači. Teď se

0: Tak, milí posluchači, jak jsme slíbili už na začátku, je čas si říct o tom, co se koná v Československém klubu. Klub je otevřený každý páteční večer, takže pokud máte chuť na dobré české jídlo, vychlazené pivečko nebo si jen chcete popovídat s krajany, určitě se zastavte. Aktuální informace a jídelníček najdete na webových stránkách a Facebooku Československého klubu Queensland. Členové klubu dostávají informace také v Krátkém listě. A co nás čeká v nejbližší době, Torči?
1: Už zítra, v neděli 26. července, se koná nedělní oběd svaté Anny. Jak už jsme si říkali, doufám, že jste si objednali včas, protože podle posledních informací je oběd už vyprodaný. Další nedělní oběd se bude konat v neděli 16. srpna. V tento den se uskuteční také výroční členská schůze Rádia 4EB. Slovenská skupina se sejde v 11 hodin dopoledne a česká skupina po obědě ve 2 hodiny odpoledne.
0: No a nezapomínáme ani na děti. Česká škola se koná každý první pátek v měsíci od 4 hodin odpoledne a slovenská škola má vyučování právě dnes a další setkání bude v sobotu 8. srpna. A myslím, že Klokánek se schází také v pátek. No a na závěr patří velké poděkování všem dobrovolníkům, kteří svým časem, energií a dobrou náladou pomáhají, aby klub fungoval a aby se mohly konat všechny ty krásné akce. Tak všem děkujeme a jako vždy zdravíme Karlíčka a vám všem teď posílám směsku polek pěkně od podlahy.

0: Vážení posluchači, než se s vámi rozloučíme, máme pro vás ještě jednu malou radu. Víte, co je to aha moment, neboli Eureka efekt? Víš to, Dorči?
1: No, nevím, právě čekám, co z tebe vyleze, co řekneš za aha moment.
0: No, tak to je ta chvíle, kdy si s něčím dlouho nevíte rady, když si nevíš s něčím rady a teď najednou cvak a všechno do sebe zapadne. No, a víš to, že vědci zjistili, že tyto okamžiky náhlého pochopení nám pomáhají lépe si zapamatovat nové informace. Takže čím silnější je aha moment, tím větší je šance, že si danou věc opravdu zapamatujeme. Podle některých výzkumů se může paměť během takového zážitku dokonce až zdvojnásobit. To já potřebuji ty aha momenty asi častěji.
1: No, já jich teda jako těch aha momentů mám docela často, ale jako nějak, že by se mi paměť zlepšovala.
0: No tak to nikdy nevíš. Takže třeba jako příkladem, jo, když konečně objevíš klíče, které si 10 minut hledala, nebo když si vzpomeneš na jméno, které zrovna ti vypadlo z hlavy.
1: No, nebo... jenomže když hledám 10 minut klíče a zapomenu během 10 minut, co vlastně hledám.
0: No, tak potřebuješ ten aha moment a na jízdě, nebo si vzpomenout. No, a nebo třeba při učení luštění křižovky, či řešení nějakého problému, najednou třeba když vykřikne, že aha, už to mám. Tak víš to, tak ten mozek, ten má teď velký úspěch. Takže to je důležité si pamatovat, že to, že zapomínáš, to vůbec nevadí. Hlavně, že si pak, hlavně, že vznikne aha moment. No, ale ještě k tomu, teď mám důležitou informaci pro naše posluchače. Pokud jste si obnovili členství v české skupině Rádia 4EB, tak vám moc děkujeme, protože vaší podporou nám pomáháte udržet rádio v éteru a moc vám děkujeme. No a jak víte, všichni naši hlasatelé vysílají zcela dobrovolně. Rádio 4EB je tu s námi už přes více než 45 let a budoucnost našeho českého vysílání závisí právě na vaší podpoře. Už jsme přišli o středeční vysílání, tak nesmíme dopustit, aby jsme ztratili i sobotní. Informace o obnovení členství najdete na webových stránkách Rádia 4EB a samozřejmě se můžete zeptat i osobně třeba při návštěvě Československého klubu. Moc vám děkujeme, že posloucháte, děkujeme, že nás podporujete a doufáme, že vám naše vysílání přináší radost. A ještě připomínám, že členská schůze Rádia 4EB se letos koná v neděli 16. srpna od 2 hodin v Československém klubu a budeme se na vás těšit. No a ještě bych chtěla pustit od Lucí Bílé dobrý kafe, než my si na to kafičko do oči zajdeme.
1: No už se těším.
0: Tak jo, tak tady je první písnička.

0: Tak, vážení posluchači, my se s vámi musíme rozloučit, čas letí jako bláznivý. Tak jestli já vám jen připomínám, že si nás můžete naladit každou sobotu od 10 dopoledne a slovenské vysílání je v 6 hodin odpoledne v každý pátek. Pokud se náš program dnes nestihli, tak ho najdete na stránkách 4EB. Tak od mikrofonu se s vámi sloučí Silva a Dorča. Děkujeme vám za vaši společnost a přejeme krásnou sobotu, pěkný víkend a těšíme se brzy opět naslyšenou.
1: Takže taky přeju krásný víkend.
0: Krásný víkend všem.